0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
2: Hustákovycesty.cz
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mira,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
6: to jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomořský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že Hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadků v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, takto uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátor Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Hrad Lipnice nad Sázavou bude o tomto víkendu hostit 5. ročník celostátního setkání kovářů. Vznikat při něm budou výtvory na téma transformace, a to před zraky návštěvníků. Před hradem bude možné sledovat i práci kameníků a kamenosochařů. Pořadatelem je Akademie světla nad Sázavou, která ten týžden připomene 75 let existence kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou. A jaké bude počasí? Tak také dnes by mělo na Vysočině převládat jasné nebe. Během dne by se ale měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty opět vysoké. V maximech naměříme do 32 stupňů.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
2: A
1: já, čau, krásné ráno. Pojďme na muziku, tady je Pink.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Pink, Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song, snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepenej, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždyť ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto horkých dnech doma? Co Jasmin?
1: Tak Jasmin chodí jako ty, ne teda v trenkách, ale ve spodním, a když je velký horko, tak si, tak prostě nijak.
0: Jako úplně. A Kuba?
1: Kuba, ten v trenclích.
0: Jasně, jak to vypadá u Davidu?
2: Já jsem si myslel, že uzavřeš ten svůj příběh tím, že jsi uvědomil, herkoty, já pracuji v práci a můžu být v 9 doma, zatímco ostatní jsou v kanclu a takovýhle věci vůbec neřeší, takže já když přijdu z kanceláře v 6 večer, tak ono už zase takový vedro není, takže...
0: A nebo já si myslel, že řekneš, že mi došlo, že pracuji v rádiu a že vlastně tady můžu chodit oblečený jak chci, protože mě nikdo nevidí, ale nevím, jestli byste to ocenili vy.
1: Úplně.
0: Ty bys ses necítil jako chlap a ty bys byla znechucená.
2: Oba by jsme se cítili nepříjemně, takže pak.
0: Jasně tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777 937 777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
3: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio.
1: A

0: Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, a ne jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Tom Horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf, takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro. Občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno, trenky, a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc, přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na ostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera opravdu, když jsem se procházel v trenkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: nadechnout. Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Aha. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já jsem myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako pas na prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo, je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady zrovna. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio 6 hodin 13 minut, krásné ráno, šampioni.

0: Hey, hi, hello, takhle budeme vítat kluky na letišti. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut.
1: No jo, o fotbalu je řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
2: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže ono to bylo po prvním poločase 0-0,
0: aha.
2: Takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnul jsem si to. Tak.
3: A nedopadlo to.
2: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že se to nechám opravdu jako překvapení až do rádia, ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli.

0: hráli, takže vstával si až teda na ten druhý poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo no tomu jako nerozumí.
1: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No a jak teda kluci hráli, co, kdybyste to jako zhodnotil?
1: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby si představil, že jsi teďka v hospodě, jo? Takhle, pípu tady nemáme, to je škoda, jo? Tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
1: Tak pozitivně už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního. No.
2: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
1: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebude.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
2: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? To... Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
1: No pro nás, fanoušky fotbal určitě ne, no tak teďka je vyřazovací část. Mm-hmm. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončili na 4. místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Hmm. Jasmin, nevíš, o čem mluví?
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mira.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Těšíš se na víkend?
17: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
16: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
17: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
16: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
18: Hustákovycesty.cz.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny. Hit Radio.
5: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. a tvý děti taky.
11: Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Jihlavy na Znojmo u Rančířova probíhají práce na mostě. Provoz je tady řízený kyvadlově, tak pokud tady pojedete, počítejte se zdržením. Práce potrvají až do soboty.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč. Hit Radio Vysočina.

0: doufáme, že máte skvělý ráno. Je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update. Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají. Mm-hmm. Tak, a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si po každý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
1: Přátelé na celý život.
0: Máme.
1: Máme?
2: Máme. Mm-hmm.
1: Blízcí přátelé.
2: Mám.
0: Musí to být víc lidí, nebo
1: musí to být víc lidí?
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
1: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak to
2: my
0: máme.
2: My jsou takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
1: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
1: Tak počkej, to už popit já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmin přítel a ty jsi kolega.
2: Já jsem praktik přítel.
1: Ježiši. Pojďme na poslední skupinu.
0: Je tam ještě něco, jo?
1: Přátelé ze stejné životní etapy.
2: A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
1: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad jste v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay. Speed of Sound na Hit Rádiu v 6:32. Dobré ráno.

0: Já to Taylor prostě miluju. Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
1: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá, je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy, děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
0: Mm. Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že je úplně, jak kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
1: Proč?
0: No tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli Činasky, taky Kamarád, no a samozřejmě vám, kdo nás sladíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude doprava. Hezké ránko.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
13: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
14: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
13: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
14: Více na vzvozíky.cz.
15: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
16: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
17: Teď to nejde.
16: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
17: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
16: Víš co? Já si to zařídím sama.
18: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
16: Potřebuji rekonstrukci bytu.
17: Komu zase voláš?
16: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
18: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. a Excellent 11 ku půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Jihlavě na Znojemské ulici komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřený, dávejte tady velký pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ale jsou čenasky slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s Megashopem for Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem coby řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídaní šampionu, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma. Takže šup na hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké ráno. Jen

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Ptáš se vrak, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Klikni! Co frčí tohle léto?
7: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
7: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
7: Když hry, tak Mironet.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
9: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa zažívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Vysočina je zase o něco čistší, a to díky 28 tisícům dobrovolníků, kteří z přírody, břehu řek a okolí silnic uklidili 58 tun odpadků. Šlo o každoroční akci Čistá Vysočina, která patří mezi osvětové události a vztahuje se k Mezinárodnímu dni země 22. dubna. Do úklidu se zapojily skupiny, školy, organizace, firmy, ale i jednotlivci. A doplním, že loni v přírodě ulehčili od 670 tun odpadků a nepořádku. Dnes na Vysočině opět naměříme až přes 30 stupňů. Maximálně se teplota dostane k 32 a provázet by nás mělo i sluníčko. Odpoledne by se pak měla tvořit kupovitá oblačnost.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezký ránko.
14: Hezký čtvrtek.
15: Snídaně šampionů.
13: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
14: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
13: Počkejte na to, teď hity. Pan Šíren a fotograf. Hezké ráno.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka. Chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordílek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nerozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Ne, on splňoval všechno. Jakýkoliv
2: téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden furt. To je furt ten jeden.
0: Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo, ať už vy, kdo nás sledíte, anebo vy tady ve studiu, tak kdyby jste vyzvedli někoho, o koho máte zájem, tak dal by vám šanci, anebo ne? Já říkám, že ne, kdyby byl sám, jo, čistě teoreticky, protože já mám za sedačkou spolujezdce takovej binčus, jo, že by to úplně neklaplo, co vy?
2: Tak u mě je to trošku komplikovaný, protože já mám v autě nepořádek kvůli mý partnerce. Takže kdybych jel na to rande...
0: To je vlastně pravda, že jako... tohle je přesně ten případ, že ženy mají v autě binčus, chlapi mají naklizeno. Dalo by se jít ze země. Ale chlapi mají binčus doma a ženy mají perfektně naklizeno doma. Takže to správně. Teďka jsem se do toho zamajil.
2: Chápeme se, teplo,
0: ale už tady čámy vedro, jo?
1: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je, no. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordílek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno případně, kdo vám tam ten bordílek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity, Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno, Zitrádia.

0: 7 hodin a 14 minut, ladíte Hit Radio. Krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě. Do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak ono musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky já napíše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám
1: huj. To se říká navrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: huj. Ale v autě fuj, z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraní.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta, mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané, přeji krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě, tak jelikož jsem bývalý kamionák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezký den.

0: mám teda v autě naprosto vypimpíno, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 tisíc, tak už to... Nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firmní dodávka. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zvenčí naklizená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
2: Přesně, prostě. že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
1: No, to je lepší.
2: Kdyby za tebou přijel třeba, nevím, ve starý dodávce, no. Jo, anebo v Mercedesu, tak co by ses vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda moc
2: ani... A kdyby
1: ani...
2: to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení, tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
2: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy, děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně vosolte. Madcon Begin na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27.

0: července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
3: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
4: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
3: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodní-raj.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
6: Kapely Činasky.
5: My máme rádi.
6: Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
6: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
6: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
7: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
7: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
7: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
6: CZ. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Jihlavě dejte pozor, na Znojemské ulici komplikuje tady provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je uzavřený. Přejeme šťastnou cestu všem a hlavně v pořádku dojďte.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tady se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaně šampionů, ale Farben na Hit Rádiu. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
0: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů, aha, které dobře. Pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak pojďme odškrtávat. Dobře, opakované tak. Odkládání budíku.
0: Mm-hmm. Dělám.
2: Mm-hmm. Káva místo vody.
0: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
0: Nikdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
0: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
0: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
0: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
0: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun, vydrží až 11 dní na jedno nabití, zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio a vy. Rychlá
1: pětka. Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
0: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, ahoj, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporták a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
2: Nemám, je na školní výletě, vrací se odpoledne.
0: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
2: No, mám tady dceru.
0: A dcera se jmenuje?
2: Pepina.
0: Sabina, Sabina, takže...
1: Ne, Pepina.
0: Jo, Pepina, Pepina, já jsem říkal, Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která pohádková postava spí 100 let, než jí někdo políbí?
4: Růženka.
2: Růženka.
1: Ano.
0: Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
4: Jedna rože.
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
2: Zelenou.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
2: Chameleon.
0: Ano. A pátá otázka.
1: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
2: 2.
0: A to je správně.
1: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
0: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co Pepi?
2: Co? Kejveš,
0: jo? No, tak to bylo.
2: Myslím, že to neprojde.
0: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo? Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a užijte si čtvrtek, ahoj.
2: Díky, ahoj, krásný den.
0: Ahoj. No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v rychlé pětce tady ve snídaní šampionů.
3: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Je skoro 7:45. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte, ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte, pardon, sami sebe.
0: Já se na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět. Já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde ano. Si teda jako objednám nějak jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem s tím spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Hele, Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Billy Gilly, Zara Bolain, taky Ava Max. Další hity pro vás a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás ladíte na cestách.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
5: Hele, co City Park?
4: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
5: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
4: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
5: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
6: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
7: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi Lipnicí nad Sázavou a Mozolovem u Volichova leží na silnici sražená srnka, dejte tam pozor. A v Jihlavě na Znojemské ulici komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatickým změnám, protože bylo moc horko. Ano, akci o tom, že je na Zemi čím dál tím větší vedro, překazilo až moc velký vedro.
0: To je jako kdyby dinosauři demonstrovali proti meteoritu tenkrát.
1: Ale opravdu to horko bude a bude opravdu obrovský, jo. O víkendu u nás to má být šílený.
0: Poslat nějakých asi 40 stupňů, ne, říkali, nebo něco, nám slibujou teda, já doufám, že ne, ale ono asi jo.
1: Sama meteoroložka Dagmar Honzová, jo, říkala toto.
2: A v neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
1: To je vrchol, dámy a pánové.
0: Takhle, nevím, jestli v neděli padne rekord, ale my určitě. No tak musíme si přát, ať to dobře dopadne. Jinak nevím, jestli jste koukali na předpověď na příští týden. Je tam krásných 21 stupňů a déšť.
1: Deštík, no jo.
0: Jako nevíte, jak já se na to těším. A věřím, že vy, co jste teďka u rádia a neviděli jste tu informaci, tak vás to úplně tak jako... už aby to bylo. No těšíme se. Pojďme na muziku. Miles Smith, Nice to meet you.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Tento týden otevíráme první část centrálního dopravního terminálu Jihlava. Už tady zastavují vlaky a začnou sem zajíždět trolejbusy. Hned vedle je nové parkoviště P+R, vede sem nová Evropská ulice, přibyly chodníky, cyklopruhy, lavičky nebo víc zeleně. Dominantou je nová nádražní budova. V rámci druhé etapy se má stavět jihlavské autobusové nádraží nebo silnice směřující na Jiráskovu ulici.
3: Ahoj, tady Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země. Zveme vás pátek 26. června do Café Savorsky v Jihlavě, kde představíme moji novou dezertní sérii. Po celý den vás čeká meet and greet a od 15 hodin představení dezertu s pozvanými hosty. Ochutnáte mezi prvními? Těším se na vás.
4: Café Savorsky, Komenského 11 Jihlava. Více na savorsky.cz/Eliška.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Hrad Lipnice nad Sázavou bude o tomto víkendu hostit pátý ročník celostátního setkání kovářů. Vznikat při něm budou výtvory na téma transformace, a to před zraky návštěvníků. Před hradem bude možné sledovat i práci kameníků a kamenosochařů. Pořadatelem je Akademie světla nad Sázavou, která ten týžden připomene 75 let existence kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou. A jaké bude počasí? Tak také dnes by mělo na Vysočině převládat jasné nebe. Během dne by se ale měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty opět vysoké, v maximech naměříme do 32 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem, dobré ráno.
15: Hezký čtvrtek vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: 8:02, my jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali. Dobré ráno.
15: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády, co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku. No a to probereme samozřejmě a i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
14: No prostě se jim nechce dělat víc tomu za chvíli. Lady Gaga, Poker Face.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Takhle nějak to bude vypadat na summitu NATO. Pohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alpha, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnili data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy? Generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office a abychom si mohli dát tu bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne? Alfa samec, ne? Tak co to je? Kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí. Což myslím si, že za našich dob nebylo, byť my dva třeba máme tu dobu trošku jinou, ale ani za mě to nebylo. Tak za tebe a za vás posluchači brigády byly jaký?
0: No tak tenkrát za starých, že jo? My bychom řekli tady s Davidem. To byla poctivá manuální práce.
2: Právě ty brigády byly vždycky, nebo první brigády byly vždycky spojený s nějakou manuální prací.
0: To byla řehole,
2: jo,
0: jako že jo.
2: Těžko se dělá třeba barman.
0: A ne, že jsi alfa samec a když tady na home office. Jako.
2: Těžko se dělá barman nebo čišník z home office.
0: Přesně, no. Tak já teda zaspomínám úplně krásně, si vybavuju 20 let, to bude letos, myslím tak nějak, a vidím to jako včera, když jsem jezdil po poli na stroji a třídil brambory. No, ty taky.
1: No, já jsem nejezdila, ale já jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
0: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
1: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
1: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle
0: nekecej,
1: tam.
0: Nekecej.
2: Kolik jste za to brali tehdy?
0: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil. A to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To bylo speciální jenom na ten telefon, že jsem tam dal zasunout a hrálo to, jo. Takže všechny prachy, co jsem tam vydělal na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
1: Já jsem spole teda pak přišla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem se všechno možný. Co
2: prostě Dave? Nikde žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu. Hmm.
0: Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
1: Taky.
0: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju. Nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad a měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále. A jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo táhat, říkám, to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne? Tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na tom musí bejt. Prostě nikde žádnej home office.
1: Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy? Tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
0: Jaká byla vaše první brigoška? Kolik jste si eventuálně vydělali? A třeba, co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi. Přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Wake Me Up. Tohle je Aviče a Aloe Black. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio snídeně šampionů, 9:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci, jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat těsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u taťky na firmě uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný
1: to
0: život, no už za mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky.
2: Jo.
1: Když tak, ji pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou, taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
3: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15, byl to roznos letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, no to strašně ráda vzpomínám. Byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků. Takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, nábytku jsem pracovala taky brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale kdysi si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel letáky, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel letáky, jo, hrozný.
1: Ono se to dělo, já jsem taky roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený, no. Pojďme ještě na hlasovku od Jitky.
4: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu. Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
1: Zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
0: No tak samozřejmě, že děti.
1: Ne.
0: Tak ne. Tak teď už nevím.
1: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
0: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, a už přepnuli, dobře, už nás neposlouchají.
1: Ale tak měsíc a třeba čtvrt nebo půl volníčko mít budou, takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy i nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
0: Že vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
1: Samý, no. Vy jste neměli samý?
2: Jsem měl jenom jednu jedničku.
0: To bylo jednu velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
1: Ty tak jsi měla, to já už jako nezažila.
0: Fakt? No, taky nádoba, no. Let's get it started! Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.

0: www.tapetovka.cz.
1: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
4: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
3: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
4: Více na vzvozíky.cz.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Jihlavě na Znojemské ulici stále komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je tady uzavřený. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tohle je čtvrteční Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
2: Aha.
1: Tak to bylo v 80. letech. Při současných teplotách předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
2: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci.
3: A velkou.
2: Ach jo. No a už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a Staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Pro doma.
13: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
16: Hit Radio.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže to funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou někde, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozumím, ale co řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nespomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké ráno.

0: Agatha, Terry Swims, Tones and I. V 8.57 to byl poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Můžete si pogratulovat, že jste to s náma zase vydrželi.
1: A snad s náma zase budete i zítra od 6 do 9. Zítra je totiž pátek!
0: A taky vysvědčení, no zítra bude parádní den.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Jenom bude trošku teplo. Tak se na vás zítra v 6.00 těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, užijte si čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na obchvatu Jihlavy na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto, které blokuje jeden jízdní pruh, tak si tam dávejte pozor. A na dálnici D1 mezi kilometry 111 až 94 ve směru na Prahu bude na krajnici probíhat údržba zeleně, takže i tady opatrně. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
4: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
5: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rutíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
4: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Pardubický kraj chystá novou základnu záchranky v České Třebové. Rada kraje už schválila výběr dodavatele stavby. Pokračuje hejtman Martin Netolický.
11: Tato stavba nebude plnit jenom úlohu jedné záchranářské posádky, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob.
10: Kromě toho bude součástí i sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj. Poslance dnes zaměstnávají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. No a čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli Vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze naši nepostoupili.
2: Fotbalový servis.
10: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli Vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
1: Tak dneska bude svítit sluníčko a teploty odpoledne 30 až 33 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: A to je docela síla, tak buďte pěkně ve stínu, dejte si něco dobrého k pití a my vám na Hit Radio Vysočina hrajeme. Tady je Martin Garrix.

Slyšeli jste Roxette na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin a 13 minut. Tak si to představte, co se bude o víkendu dít ve Velkém Meziříčí. To byste jako nečekali, jo, co se tam bude dít. Normálně se tam totiž bude lyžovat. Proběhne tam od pátku až do neděle světový pohár v travním lyžování na sjezdovce. Tak to je takový trošku možná nádech zimy do tohohle počasí, tak určitě přijďte mrknout. No a já jsem ještě hledala třeba akce, kde by se dalo ochladit o víkendu. Tak je tady akce Třesovská lávka v sobotu. Proběhne tam spanilá jízda na kole, smíšená pivní štafeta nebo soutěž dvojic na trakaři. Tak i na to můžete přijít odpoledne do Třesova, mrknout, okouknout to a nebo se třeba klidně i zúčastnit.

0: nahrála, tak jsem to chtěla říct, že písnička i tak to za to stojí. Já jsem se vás zrovna chtěla zeptat, jestli jste vstávali na noci na fotbal, jestli to za to stálo. A jestli jste případně šli ještě spát, už asi ani ne, rovnou do práce možná, že jo. Hele, je to náročný, doporučuji klidně dneska odpolední šlofík. Teď se tady zrovna o tom bavíme s kolegou, jak nás to horko vlastně úplně vypíná. Tak hezky a dobře, až to slunko zajde, takže na zahradě, někde na terásce, na balkoně, potom jakoby večer, ten teplej večer je strašně krásný. Tak ať nám to utíká, ať je to horko za námi, to nám všem přeju, za chviličku třeba Fastboy a Topic, tak zůstávejte s námi.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mira.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
10: To jsou hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Zaspíval Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina. O víkendu Česko čekají teplotní rekordy. Někdo se raduje, má to rád, někdo by radši ochlazení. Tak já mám vlastně úplně pro všechny dobrou zprávu, protože tohle je pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Takže milovníci tepla si ho o víkendu dosyta užijí a milovníci malinko nižších teplot se v pondělí můžou těšit na přechod studené fronty. Tak už aby to bylo. Tady je srdcovka od Dajdou na Hitrádiu Vysočina. Jenom připomínám další srdcovky i dneska po 12. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Damiano David, 9 hodin 40 minut. Tak dneska nás čeká dlouhý horký den a představte si, že dneska bude nejpozdější západ slunce. To slunce dneska zapadne až ve 21 hodin 16 minut, takže dá se podnikat večer ještě spousta věcí. Já jsem třeba v Třebíči si včera všimla o 8:30, že vyběhlo hrozně moc běžců, protože samozřejmě odpoledne to nejde, to je strašný horko. Večer o 8:30 už je to snesitelnější.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mira,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
15: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 138 směrem na Brno stojí porouchané osobní auto, tak buďte opatrní. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38
1: 37. Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly.
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s...
7: Náplně hned.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Program Nová zelená úsporám v těchto chvílích otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatním ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení, pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
13: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být, ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
12: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. No a tenisté a tenistky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn. Stejně jako při Roland Garros omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jen na 15 minut.
0: Ano, tak dneska nás čeká opět krásný slunečný den a teploty odpoledne až 33 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
0: A tak se vyrazíme ochladit na dovolenou za kolegou Milanem Řezničkem. Za chviličku mu zavoláme a zjistíme, kde je a jestli je tam

0: Zaspívala Pink na Hit Rádiu Vysočina a my se přesouváme na dovolenou za kolegou Milanem Řezničkem. A víte, jak se pozná, že je někdo na dovolený, jo? Hele, je 10 hodin 13 minut a víte, co dělá Milan? On je ještě na snídani. Cože?
1: Je to tak, ahoj. Hele, prosím, ale to, já nechci, aby to vyzvalo tak, jako, že se tady přežírám, jo. Ale my jsme tady natrefili na dvě takové super paní, se kterými tam tak jako sedíme, povídáme.
0: Jasně.
1: A přidala se k nám jedna servírka, která nám říká zážitky, jak je kdo si odnáší jídlo od stolu a na pokoj a takovýhle. Tak ono se ani od té snídaně nechce odcházet.
0: Jo, takže kecáte, no ale tak to má být, to je právě ta správná Přesně. dovolená, že prostě na té snídani se zdržíš klidně hodinku, dvě, sedíš, občas něco uzobneš, ještě kávička a tak dále. No jo.
1: Souhlasím s tebou.
0: Prosím tě, a kde seš? Kde seš?
1: Prosím tě, jsem v Mariánských Lázních, takže vyrazil jsem do lázeňského trojúhelníku, protože v Karlovy Vary ty už jsem kdysi sjel, v Mariánských Lázních jsem byl kdysi strašně dávno, možná tak 20 let zpátky, a dneska se chystáme na výlet do Františkových Lázní, takže i v tomhletom parným počasí užíváme, výletujeme, cestujeme a popíjeme pramny a tak.
0: Hele, a je tam taky takový horko jako u nás na Vysočině?
1: Ty vado, tady je vedro jak Pedro, ti musím říct. Jako ještě, když chodíš po tom městě, ale ono, jako když si pak vyrazíš na nějaký vejšlap a dáš za den třeba 20 kilometrů, tak i v tomhle tom počasí je to očistet. Ale zase super je tady, když najdeš nějaký parádní koupání, což my jsme včera našli při hradu Jesenice, a ta voda nádherně čistá, azurově čistá, nádherný ležení, voda byla jak kafe, tak to prostě chce vždycky po nějakým vejšlapu vyrazit takhle i k vodě.
0: Mm-hmm. Ale já vždycky, když ty seš někde na nějaký dovolený, tak já se tě ptám třeba i na ceny, jako aby jsme věděli, jestli třeba Chorvatsko letos ano nebo ne, anebo jestli je tračí do Mariánek. Jak je to tam jako s cenama?
1: Hele, jako v porovnání asi s Karlovýma Varama bych řekl, že ty Mariánky jsou o něco levnější než Karlovy Vary, protože samozřejmě najdeš tady jídlo, který stojí 400, ale najdeš tady třeba meníčka, kdy se vejdeš do 200 za 150 korun se prostě nejíš. My jsme včera vlastně byli na tom vejšlapu na Komorní hůrku, jsme se byli podívat, tak jsme se najedli za nějakých 150 korun, jsme si dávali meníčko a byla to polívka, hlavní jídlo a dokonce k tomu byl ještě nějaký dezert. Takže jako dá se určitě najít, záleží taky, co si chceš dát, protože v tomhle tom horku nějaký smažený jídla a
0: právě.
1: To se mu jakoby nechce, takže my jsme si včera dali takový hezký, lehkej nějaký italský salátík s mozzarellou a s opečenou bagetou a byla to paráda.
0: No, tak to se mi úplně zbíhají chutě. Tak hele, když jsi na tý dovolený, tak máš určitě takový tip jako na schlazení, nějaký dobrý drink, něco, já nevím, ať už to koupání. Co bys tak doporučoval jako úplně nejlepší?
1: Ale musím říct, že já jsem se tady oblíbil aperol hezky. My vždycky chodíváme večer si sednout na kolonádu a podívat se na zpívající fontánu. Sranda byla ta, že my jsme se bavili tady s tou naší vtipnou servírkou a tady vlastně každou lichou hodinu hraje ta zpívající fontána. Večer v 9 a v 10 je to navíc ještě světelná fontána. A my jsme vlastně včera byli zkouknout tu poslední hudbu, kterou jsme ještě nevěděli. Ono těch songů, který se střídají, je asi 8 nebo 9. A ta servírka říkala, vy jste dobrý, já jsem z Mariánských Lázní a ještě jsem všechny ani neslyšela a vy jste tady ani necelý týden a máte to všechno už naposlouchaný. Takže musím říct, že v tom horku je paráda, my tam máme jako jednu oblíbenou restauraci, kde je taková vtipná obsluha a že ti tam klidně i tu skleničku s tím aperolem řeknou, ať si vezmeš tý fontáně a tím to potom doneseš zpátky, takže ty hezky s tím aperolkem si stojíš u těch fontány, díváš se na tu fontánu stříkající, hrající, svízící.
0: A je ti jasný, že jako mluvíš ke všem, co jsou teďka v práci, jo? A mluvíš o aperolu stříkající fontáně a nám je ouvej, jako.
1: Tak zase máš tip na to, co si dáte v těle, čemu to
0: chladí. Hele, tak děkujeme, my zdravíme na dovolenou do Mariánských Lázní a budeme se tady na tebe zase těšit, jo?
1: Děkuju moc, víte se krásně a zdravím na Tropickou Vysočinu.
0: Ano,
1: ahoj.
0: Děkujeme.
1: Ahoj.
0: No a tady už je David Koller, chci zas v tobě spát. To taky není špatný na osvěžení, že jo, takovej odpolední šlofík, co?
1: Přesně.
0: No tak jo, ahoj.
1: Ahoj. Přesně.
0: No tak jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle se v Jihlavském City Parku bude konat Burger Street Festival. Budou i vegetariánské nebo bezlepkové varianty, budou i jiné pochoutky, samozřejmě i něco k pití. Vstupné je zdarma, začátek v pátek, v sobotu i v neděli v 10 dopoledne a bude to až do 21 hodin. Na pátek, tedy na zítřek, vás zveme do kafe Savorský v Jihlavě na celodenní meet and greet s Eliškou. Vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová pro kafe Savorský vytvořila jedinečnou dezertní sérii, kterou vám tento den osobně představí. My odtud budeme i živě vysílat přímo z místa od 11 hodin, tak si to nenechte ujít. No a na nedělní odpoledne vás zvu do jihlavského Cinestaru na dětskou neděli s filmem Mimoni a Monstra. Začátek programu je už ve 14 hodin, kde budou pro vás připravené soutěže, dílničky, malování na obličeji, samozřejmě i tombola. No a my vám na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky, takže vytočte právě teď 56 73 123 45.
0: Vysočina, tady jsme doma. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina. Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
9: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
8: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika,
17: sportáky,
16: zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Ano, už příští týden se rozjede Vysočina Fest, nejprve v ulicích Jihlavy a od čtvrtka potom v letním amfiteátru v Jihlavě. Na našich sociálních sítích je nově video s Pavlem Vlašínem, to je ten hlavní pořadatel, byl tady u nás včera. Pokud váháte, tak on vám v tom videu řekne, proč i letos přijít právě na Vysočina Fest. No a mám pro vás teď i rozhovor s Michalem Malátným, který taky vystoupí samozřejmě na Vysočina Festu. A mě zajímalo, s čím má ten Vysočina Fest jako spojený, nebo spíš tu Vysočinu, jestli k tomu má nějaký vztah.
2: Tak půlka mý rodiny pochází z Vysočiny, jo. Tátová rodina pochází od Chotěboře, takže já jsem jako na Vysočinu jezdil za pratetou každý prázdniny a mám to tam strašně rád. Pak jsme tam jezdili na Čundry a opravdu ten kraj mám jako opravdu rád.
1: No a ještě taková pozvánečka na Vysočina Fest.
2: Přátelé, kamarádi, 2. až 4. července se můžeme vidět v Jihlavě na Vysočina Festu. Pokud máte rádi naši hudbu, naše písničky, tak přijďte. Nebudete litovat, uslyšíte, co jste neviděli, uvidíte, co jste ještě nikdy neslyšeli.
1: No a my vám na Hit Radio Vysočina rozdáváme lístky, tak poslouchejte naše vysílání odpoledne, hledejte hvězdu Vysočina Festu a vyhrajte si lupeny.
0: Na Vysočina Fest z Hit Radio Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: Tohle byla Dua Lipa, posloucháte Hit Radio Vysočina. Před námi horký víkend a já se snažím vybírat akce, kde byste se mohli schladit. Tak co třeba tahle? Den piva v Palhřimově. Bude to na venkovní scéně před kulturním domem Maj, určitě tam najdete nějaký ten stín. V rámci té vstupenky dostanete takový bucláček a pokud jenom budete chodit a ochutnávat, protože se zúčastní různé pivovary, samozřejmě je připravený i doprovodný program. Já si myslím, že to vůbec není špatný program takhle na sobotu odpoledne od 15 hodin, že to je taková forma schlazení. Tak, nebo pošlete jenom chlapy a dámy zůstanou u bazénu doma. Za chviličku na Hit Radio Vysočina Train, tak zůstávejte s námi. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Radia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na www.vozíky.cz.
6: Ahoj, tady Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země. Zveme vás pátek 26. června do Café Savorsky v Jihlavě, kde představíme moji novou dezertní sérii. Po celý den vás čeká meet and greet a od 15 hodin představení dezertu s pozvanými hosty. Ochutnáte mezi prvními? Těším se na vás.
7: Café Savorsky, Komenského 11 Jihlava. Více na savorsky.cz/Eliška.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
11: Kapely Činasky.
12: My máme rádi víno.
11: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
10: Vysočina Fest.
11: Největší multižánrový festival našeho kraje.
10: A vy budete u toho.
13: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
14: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
15: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
16: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku mezi Křižanovem a Kozlovem leží na vozovce sražená srna, tak si tady dávejte pozor. A na dálnici D1 na kilometru 138 ve směru na Brno stojí poruchané osobní auto, takže i tady opatrně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny. Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Venku opět panují tropické teploty a to komplikuje lidem práci nejen venku, ale i v kancelářích. Předpisy stanovují maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. 30 stupňů je to třeba v dopravě. Pokud je teplota vyšší, zaměstnavatel situaci nemůže ignorovat. Přírodní oázy ve městech jsou pro řadu živočichů nenahraditelné. Jednou z nich jsou podle jihočeských vědců také tůně u Špačků v Českých Budějovicích. Co všechno se tam nachází, ví mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
6: 31 druhů vodních brouků, 12 druhů vodních ploštic, 6 druhů vážek, 6 druhů ryb a 1 druh obojživelníků. Všechny tyto informace ukazují na biologicky velmi cenné území na dosah pro obyvatele města, které slouží jako důležitý prostor pro rekreaci a kontakt s přírodou.
5: Podobné přírodní oázy najdeme i jinde, třeba Žebětínský rybník v Brně, Turkov v Ostravě nebo meandry Lučiny u Havířova. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci povede místo prezidenta Volodymyra Zelenského po roztržce s polským prezidentem premiérka Julia Sviridenková. Česko zastoupí premiér Babiš. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
0: Tak dnešní den bude horký, bude jasno, slunečno, teploty 30 až 33 stupňů. V noci nám to malinko klesne na 20 až 17 a opět očekáváme jasno.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte. A my pro vás máme taky Adele.

Ladíte Hit Radio Vysočina a to je dobře, protože před námi je soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Dneska si papoušek na pirátskou loď sebou vezme slunečník, takže si to pamatujte. Vytočte 56 73 1 2 3 4 5 a za chviličku soutěžíme.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, tak my si jdeme užívat do Robinsonu, protože v Robinsonu je hezky. I když venku panují tropy, v Robinsonu jede klimatizace a je tam příjemně a dobře a tam se nespálíte a ještě si vaše děcka prostě užijí zábavu. Tak my v tuhle tu chvíli rozdáváme rodinnou vstupenku do Robinsonu. Já jsem měla na telefonu Marušku, ale bohužel ona mi těsně před vstupem vypadla. Tak bohužel dneska žádný lístky asi nerozdáme, nevadí. Já si myslím, že rozdávat můžeme zase příští týden, takhle ve čtvrtek po 11. hodině, tak nás určitě laďte. A chtěla jsem vám říct ještě důležitou informaci, že v Robinsonu mají akci na zítřek, tedy když je vysvědčení. Jestli přijdete hned po škole s čerstvým vysvědčením do Robinsona a ukážete ho, tak máte 20% slevu na vstupném. A prosím vás, je úplně jedno, jaký budete mít známky, jo? Můžou tam být i čtyřky, vůbec to nevadí, stačí jenom vysvědčení, 20% sleva na vstupném. Tak si to užijte. No a příští čtvrtek po 11. hodině soutěžíme o rodinnou vstupenku.
0: Hit Radio Vysočina.

Tohle byl Robin Schulz na Hit Rádiu Vysočina. Buďte na sebe opatrní v tomhletom horku, a to určitě i za volantem. A kdybyste náhodou narazili na nějakou dopravní komplikaci, určitě dejte vědět ostatním.

0: Pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my samozřejmě i dneska rozdáváme plnou nádrž zdarma někomu z vás z naší dopravní hlídky.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit rádiem Vysočina. Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálad. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: www.cestčiny.cz.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Za námi Daša. Tak i dneska po 18. hodině vám budeme hrát Hit Radio Classic, který to nejs 80., 90. a milénia. Dáme si samý super songy a odstartujeme to vlastně už teď z Bon Jovi na Hit Radio Vysočina. Tak si to dejte na hlas a pokud jedete autem, stáhněte okýnka, ať je to slyšet.

0: Na Hit Radio Vysočina Alvaro Soler. Tak jaký nápoj je v tomhletom horku nejlepší? Já jsem si o tom teďka přečetla na internetu a voda to prosím vás není. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejný mlíko. Takže běžte do ledničky, vemte si studený mlíko a je to to nejlepší, co si můžete dát. Tak je to třeba i tip na dnešní oběd, kdo ví. Dobrou chuť přeju, připomínám, že po 12. hodině srdcovky na Hit Radio Vysočina. Já se loučím, přeju hezký čtvrtek a zítra v 9. Ahoj.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet. Pro doma.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažijí Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
17: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
18: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Vysočina. Máme srdce, které hraje pro Vysočinu. Hit Radio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zamilovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
7: Kapely Činasky.
8: My máme rádi víno.
7: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
6: Vysočina Fest.
7: Největší multižánrový festival našeho kraje.
6: A vy budete u toho.
7: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Pohoda Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina po půl jedné. My přejeme hezké čtvrteční odpoledne na celou Vysočinu a monitorujeme tady tu aktuální teplotní situaci na Vysočině. Já tady koukám Petrovice na Třebíčku 30,8 stupně, pak tady vidím Velké Meziříčí hlásí skoro 31 stupňů ve stínu. Jo, přituhuje. A přituhuje a asi všichni víme, jak to má vypadat o víkendu, že jo. 35, 40 stupňů lokálně i na 40. Už se tak jako baví všichni o tom, že padne asi ten absolutní rekord. No klidně nám dejte vědět, kolik máte teď aktuálně a odkud nás ladíte. Možná to je ten nejlepší stav, že nás ladíte někde z klimatizovaného kanclu a nebo od bazénu. Jo, to je pěkný, to si dovedeme představit. No tak užívejte, pokud jste v práci, tak ať to rychle utíká. Tady už další hity, tady už jsou Snow Patrol na Hit Rádiu Vysočina. Hezký čtvrtek!

0: kočka Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina přesně ve 3:15. Dneska je čtvrtek 25. června a je důležité datum hlavně pro školáky, protože ty už se těší, to je jasná věc, už jenom pár dní už, já si myslím, že ve školách se ani jako teď už neučí, že když tak nějaký poslední výlet a v pátek se to všechno pro školáky uzavře, uzamkne a vzhůru na prázdniny, možná pro vás i na dovolenou. No tak posíláme další ty za chvilku Tiesto, Ava Max a nebo taky Linkin Park.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Klikni!
8: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
7: Ideální na léto s kámošema.
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
7: Tak to beru.
8: Když hry, tak Mironet.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
10: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mira.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Jihlavy na Znojmo. U Rančířova probíhají práce na mostě. Ve směru od Jihlavy tam počítejte s delším zdržením. A to vás nemine ani na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 140 až 132. Kvůli pracím je tam uzavřený jeden pruh. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a my odpoledne jednoho z vás odměníme plnou nádrží zdarma. Tomu říkám výzva.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rutíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
2: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák.
6: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Britská společnost Rolls-Royce SMR dnes představí možnosti zapojení českého průmyslu do připravovaného dodavatelského řetězce. České firmy by se tak měly seznámit s podmínkami možné účasti na stavbách. Rolls-Royce SMR a ČES by měly stavět malé modulární reaktory. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
0: Teplota na Vysočině leze nahoru, aktuálně máme kolem 30 stupňů, maxima se mohou dostat až k 33, a to především na Třebícku. V noci to pak spadne na 20 a v údolích i k 15 stupňům.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi takhle netradičně Markéta Báťová, zdravím vás na celou Vysočinu, tam, kde nás ladíte, a posílám další hit Rose a Bruno Mars.

Tom O'Dell na Hit Radio Vysočina, krátce po 13. hodině. Pohodové odpoledne přejeme. No a mě by teďkom zajímalo, jestli jste se zapojili do akce Čistá Vysočina. Ta je totiž díky 28 tisícům dobrovolníků zase o něco čistší. Letos z přírody tady v našem kraji, z břehů řek a okolí silnic, zmizelo 58 tun odpadků. Zdá se to jako neskutečná jako zátěž, ale loni to bylo dokonce přes 70 tun. Takže letošek je o něco lepší. Takže všem, kdo jste se podíleli, patří velké díky a my vám za to posíláme parádní, tentokrát dynamickou pecku. Ono se to rozjede. Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio Vysočina. Jenom pro vás, ať už děláte cokoliv, tak tyhle pařáky přežijte ve zdraví a užívejte léta.

0: Na Hit Rádiu Vysočina doznívá Katy Perry a my se jdeme mrknout na silnice, jak nám to jezdí. Protože na dálnici D1 máme zdržovačky, tak se na to pojďme podívat. Ve směru na Prahu se tvoří kolona mezi kilometry 140 až 137. Ale koukám aktuálně, že už se to tam zmenšuje a zmenšuje se i kolona na Brno u Velké Bíteše. Tam se tvoří mezi kilometry 162 až 164, tak tam i budete popojíždět. Tak všem řidičům pevné nervy, neupečte se tam v těch autech a doufám, že máte u sebe dostatek vody a já vám k tomu cestování nebo i do kanclu či k práci pustím za chviličku další skvělý hity, tak zůstávejte na vlnách s Markétou Báťovou a Hit Rádiem Vysočina.
1: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Sindel X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farma

0: CZ. Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
1: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
0: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodní-raj.cz.
2: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
3: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
2: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
3: Více na www.vzvozíky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Vysočina doznívá Ariana, my se jdeme podívat na dopravu. Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Jihlavy na Znojmo u Rančířova. Pozor na práce na silnici

0: a z účasti na teroristické skupině. No a basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Právě za námi jdeme na počasí, na Vysočině panuje jen malá oblačnost, i když tamhle koukám, nějakých mraky tam taky jsou, ale většinou máme jasno nebo skoro jasno. Velká Bíteš 30 stupňů, Třebíč 28,3, Žďár nad Sázavou 31, stejně tak Velké Meziříčí, tak nezapomínejme na pitný režim, slunce do nás bude prát taky po celý víkend. V pondělí bychom se měli dočkat už přeháněk, ale provázet je pro změnu mohou i velmi silné bouřky, tak snad to zvládneme.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: A já myslím, že s Hit Rádiem Vysočina, které právě posloucháte, to zvládneme úplně skvěle. A David Guetta nám k tomu zaspívá a zahraje. Hezké odpoledne.

Vysočina, Take You Dancing. Tak co si k tomu dancingu dáváte dobrého k pití? Možná si teď budete trošku ťukat na čelo, ale já teda piju horký čaj. Ale ono se v teplu teplé pít má, protože tělo dostane signál, že je mu teplo a že se má ochlazovat. Zatímco když pijeme ty studený nebo ledový nápoje, tak tělo musí vydat mnohem větší energii a paradoxně se začneme jako víc potit, více namáhat a nemá to ten správný efekt. Odborníci doporučují nápoje s teplotou 15 až 20 stupňů. Tak by mě zajímalo, jak to máte vy. Ledové nebo vlažné, anebo rovnou jako já horký čaj, klidně dejte vědět, jsme na telefonu 725 44 38 37, posílejte hlasovky. To je úplně nejjednodušší, ale hlavně se neupečte a my posíláme do těch veder tady u nás na Vysočině další hity a zamíříme s ním do roku 2009. Stereo Love. Tak si to krásně užijte. S vámi Markéta Báťová.

0: Taková parádní dávka energie do toho čtvrtečního horkého odpoledne na Hit Radio Vysočina Coldplay. A já jsem se vás ptala, co si takhle jako dáváte k pití, když je takový vedro, tak píše posluchačka Vlaďka, ladím Hit Radio Vysočina, díky za vaši skvělou společnost. My děkujeme, Vlaďko, za to, že nás posloucháš. A jak píše, venku to bude o víkendu pořádně rozpálený, takže plán je jasný. Přes den voda, stín rozhodně po ruce a večerně co dobrého k pití ideálně mojito nebo gin s tonikem, hlavně to nepřepálit a jen si to užít v klidu. Terka píše, že miluje v těchto vedrech citronádu s mátou, voda s okurkou a citronem nebo domácí iced tea. To zní teda taky skvělé, tak holky, díky za vaše tipy, jak napsala Vlaďka, hlavně to nepřepálit, ať už si dáte cokoliv a užívejte toho dne.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní

0: i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na prace@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
4: Kapely Činasky. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
3: Vysočina Fest.
4: Největší multižánrový festival našeho kraje.
3: A vy budete u toho.
4: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
12: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taylor Swift na Hit Rádiu Vysočina a taky Markéta Báťová stále s vámi. A blíží se nám prázdniny, zítra už se rozdává vysvědčení, u nás to bude v klidu, u vás doufám taky. Mějme na paměti, že i géniové v něčem propadali a ne vše jim šlo, tak doufám, že ale u vás nikdo propadat nebude a že začátek prázdnin proběhne v klidu. A co se silnic týká, tak tam na to budou dohlížet policisté. Jejich bezpečnostní akce vypukne už zítra, připravte se na to. A hlavně opatrně užívejme léta, prázdniny nejlépe ve společnosti Hit Rádia Vysočina. Tak tohle už je pro vás další hit, tohle už je Babylon.

the sun.

0: Soza a její hit Celibát na Hit Rádiu Vysočina před 3:15. Za chvilku ano, 15. hodina, za chvilku to tady s Markem opět odstartujeme, tu pořádnou dávku odpolední show, tak doufáme, že už jste na cestě z práce domů, možná někam na nějakou příjemnou koupačku. Ono se to hodí, protože teploty je opět přes 30 stupňů. Do té celé, do dalších zpráv a mrkneme taky na silnice další hity Damiano, David, Beyoncé a nebo Miles Smith.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Husák.

0: www.farmakala.cz. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně.cz.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Jihlavy na Znojmo. U Rančířova probíhají práce na mostě, zdržíte se tam na semaforech. Ve směru od Jihlavy tam počítejte s delším zdržením. A to máme taky na dálnici D1 na trase do Brna, kde se tvoří kolona. A to mezi kilometry 158 až 162. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: 15 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou už tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se hlídky zaměří zejména na hlavní dopravní tepny a turisticky významné lokality. Český tým specializovaný na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin je předběžně v pohotovosti, pokud by Venezuela, kterou v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení, požádala o jeho pomoc. Zatím o ni požádala jen státy Latinské Ameriky. Pokud by se situace změnila, odletěli by Češi nejpozději v pátek. Evropu dál sužují tropy a reagují na to i některé turistické cíle. Například oblíbená Eiffelova věž v Paříži mívá teď během tropických dnů zkrácenou otevírací dobu. Zatímco běžně je přístupná i po půlnoci, aktuálně se zavírá už popoledni. Omezenou provozní dobu pak má taky Muzeum Louvre.
10: Fotbalový servis.
0: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé vsadili za zhruba 63 milionů korun. Přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Většina tipů mířila na vítězství Mexika a sázející tak v tomto zápase v celkovém součtu vydělali. Na celý šampionát bookmakeri zatím přijali vklady za 2,4 miliardy korun. Nicméně konec našeho nároďáku na šampionátu, který v posledním zápase prohrál s Mexikem 0-3 a ve skupině skončil na posledním místě, nebude mít podle sázkovek zásadní vliv na zájem o turnaj. Po začátku vyřazovací fáze by se měl naopak zvýšit.
12: A počasí, teplota jde nahoru, Žďár nad Sázavou 32 stupňů, Koberovice u Humpolce 31,3, Počátky 29,6 stupňů, maxima se mohou dostat k 33 a zítra ke 34.
10: Hit Radio Vysočina.
13: Já jsem tady otevřel právě před chvilkou portál meteorologu a říkám Markétě, co to je tady za ten červený Brutus a to je samá výstroha právě před těmi ultratropickými teplotami.
12: Je to tak, no.
13: Hrozný, no. Musíme vymyslet nějaký...
12: Nezmírnili to.
13: Plán. Hmm. Takhle, děti čeká vysvědčení, jaké bude. Vyrazili jsme se zeptat do ulic, už za chvilku si řekneme.

0: na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut, k tomu takový aktuální čas. Zítřek, pátek, zítra taky prosím pěkně vysvědčení a už jenom tedy pár hodin zbývá a děti vyrazí na prázdniny. Ještě předtím ale samozřejmě se bude hodnotit. Děti dostanou teda to vízo a budou říkat, jú, to je pěkný, anebo, nebo rodiče budou říkat, teda ty smraďochu, to je zase strašný. Co ti říkali doma?
1: Já jsem byla asi v klidu.
0: Byla jsi v klidu? No. Jako takhle, že jsi byla ty v klidu, to je jasná věc.
1: Mí rodiče byli asi taky v klidu, tak u nás to probíhalo v pohodě. A i moje děti teďkom budou mít krásný vysvědčení. Dcera ještě to honila minulej týden, že se snažila opravit si známku, což se jí podařilo. Tak vypadá, že bude mít ve druháku na střední vyznamenání, což je naprosto pecka, to já jsem nikdy neměla, to já jsem měla čtverky, že jo?
0: Hele, ale dokud to není černý na bílým, tedy dokud to není zítra, tak to jsou zatím jenom slova.
1: No, je to tak, ale já jsem v klidu v tomhle směru a doufám, že i rodiče, vy jste v klidu.
0: Je důležité, kolegyně Zuzka Kuklová vyrazila se zeptat dětí, jaké bude vysvědčení.
2: Myslím, že tam budu mít všechny jedničky nebo jenom jedna chyba, asi dvojka.
3: Samý jedničky s hvězdičkou.
4: Moje vysvědčení budou zdobit 3 dvojky a pochvala.
5: Možná navíc to budu mít 3 dvojky. Ale jinak jsou jedničky.
1: Jako,
0: Zuzka našla zrovna nějaký šikovný děti.
1: Nějaký jako šprty malý. Tak to my jsme nikdy neměli, Marku, viď?
0: Ano, jaké vám letos děti přinesou domů známky? Napište nám, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37 a tady už posíláme pro všechny do toho tropického odpoledne. Hit Golden!

0: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Nejenom, že známe Vysočinu jako svoje boty, ale taky máme pro vás připravený peníze. Money na váš účet 2000, dneska jednomu z vás pošleme na plnou nádrž. Stačí nám poslat hlasovku, jak se vám jede, ať už dobře nebo špatně, a v 17.20 vybereme právě jednoho šťastlivce z těch hlasovek. Tak posílejte a my si jdeme teď zkouknout, jak to vlastně jezdí nebo nejezdí.
2: No, máme tady komplikace. Na Jihlavsku na výjezdu z Batalova směrem na Třeš, tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte tam s omezením. Na trase z Tábora na Pelhřimov v Leskovicích havarovalo osobní auto. Taky tady máme odstavený nákladní vůz u Rančířova na Jihlavsku. Tam i silničáři opravují most, tam jsou komplikace už v dopravě, zdržení, takže ještě do toho odstavený nákladák. A ještě máme dvě vozidla v sobě u obce Suchá, taky na Jihlavsku, tak velký pozor.
1: Šťastnou cestu a připomínám to naše důležité WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Kdo by chtěl dvojku na účet?
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy.

0: Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát!
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Sindel X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Co se tady

0: Prodomax.com. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
2: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
1: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
2: Více na vzvozíky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: mám. Poetika je hit blízko na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My jsme se vás ptali, jaké vám letos děti přinesou domů známky, zítra je vysvědčení. Pište na náš WhatsApp 725 44 38 37 a vypíšete, děkujeme moc za to, napsala Jana. Ptali jste se, jaké domů děti přinesou známky? Radši jsem se neptala.
1: To bude pěkné překvapení pro maminku teda. Tady mě píše ještě Verča, že vysvědčení je ten papír v ruce, který dokáže rozdělit rodinu. Že se jako, viď, ty rodiče asi s těma dětma trošičku tam můžou poštěkat.
0: Jakože jeden řekne, ale to je hezký, Mařenko, a ten druhý řekne, no ne vůbec.
1: No a je zlé.
0: Tam je trojka.
1: No.
0: To nemělo být.
1: No někdo je takhle přísný, že ani ta trojka nesmí být, že jo? No, ale kdo si oddechne, tak budou určitě učitelé, ty rozhodně.
0: To ano, pokud máte už naplánovanou dovolenou, tak to stoprocentně, no, tak užívejte klidně, dejte vědět, jaké děti vám přinesou domů známky a my posíláme další hity do toho opravdu velmi teplého odpoledne a to jsme stále ještě takový na startu těch teplotních jako změn, no. Gigi D'Agostino na Hit Rádiu Vysočina, tak hezký čtvrtek přejeme.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už zítra zveme do kafé Savorsky v Jihlavě na celodenní meet and greet s Eliškou. Vítězka soutěže Peče celá země. Eliška Hlaváčová pro kafé Savorsky vytvořila jedinečnou dezertní sérii, kterou vám v tento den osobně představí. Marek Grande bude u toho, můžete se na něj těšit.
2: Jakmile se jedná o jídlo, tak jsem u toho, to je samozřejmě.
1: Je to jasný. Připomínáme taky Burger Street Fest v Jihlavském City Parku. I tam možná Marka potkáte. Tam budete moci ochutnat světovou kuchyni, a to od pátku do neděle. A v neděli bude krásně v kině, konkrétně v Cinestaru v Jihlavě. Tak kdo se chcete schovat před vedrem, tak s dětmi můžete vyrazit na snímek Mimoni a Monstra a čeká vás tam taky tombola, ochutnávky, soutěže i odměny.
2: Zítra poslední dva lupeny na dětskou neděli u Markézy Zušťákové mezi 9. a 12. hodinou, tak si je vychytejte. A další akce na našem webu.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mira,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina za 9 minutek 16 hodin přeměského odpoledne. Ano, za chvilku 16. zprávy, doprava a hned po ní náš biják. Dneska hrajeme o další volňásek do multiky na Sinestar. Máme připravenou hudební ukázku, ale co je prosím pěkně nejdůležitější? Od dnešního dne si uložte na 100% telefonní číslo sem k nám do studia 725 44 38 37. Od této chvíle je to telefonní číslo i do bijáku. Je to telefonní číslo, až uslyšíte Hvězdu Vysočina Festu. Je to telefonní číslo na všechno.
1: Takže velice důležité číslo, abyste se sem k nám do studia Jihlavského dovolali, poslali hlasovku. Takže teď hned, jak říkal Marek, radši si to někam uložte.
0: Tak ještě jednou, jo, vemte tušku, papír nebo telefon. 725
1: 44 38 37.
0: Ano, přesně to je to číslo. WhatsAppově můžete samozřejmě i nadále posílat hlasovky, dopravní ve hře je stále ta plná nádrž. Za chvilku Kateřina Maria Tichá a nebo právě teď Nickelback.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1, tam se to mění každou chvílí. Před chvílí tam byly 3 kolony, teď už tam je zase pouze jedna jediná, což je dobrá zpráva, a to ve směru na Brno mezi kilometry 160 až 162. Zdržení je tam na asi 5 minutek a nehody, co jsme tady měli, by už v tuto hodinu měly být odstraněné, ale stále pozor, mezi Jihlavou a Rančířovem, tam blokuje provoz poruchané nákladní auto, tak tam počítejte se zdržením. A jestli i vy pro nás budete mít nějakou dopravní informaci, tak vaše dopravní info posílíte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo, které jste si, doufáme, už uložili, 725 44 38 37.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku.cz. Náplně hned. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Paliva v Česku dál zlevňují. Litr benzínu se aktuálně u českých čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Cena nafty pak od minulé středy klesla výrazněji a litr teď vychází na 35,60. Podle aktuálních informací pak zítra klesnou i maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého pak stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gerdelová.
13: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být. Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
0: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České dráhy se začátkem letních prázdnin posílí kapacitu vlaků. Cestujícím už zítra a o víkendu nabídnou stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Letošní zimní olympijské hry v Itálii sledovalo přibližně 2,6 miliardy lidí po celém světě. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zazněly na zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Přímo na místě pak olympijské soutěže a fanzóny navštívilo skoro 5,5 milionu lidí.
14: Nejvyšší teploty, co se tak dívám, tak hlásí Žďár nad Sázavou 32,5, Chotěboř taky přes 32 stupňů, v uvozovkách nejchladněji hlásí Nová Cerekev 28,9 v noci by, takže tam se můžeme jít schladit. V noci by pak teplota měla spadnout na 20, v údolích i k 15 stupňům, zítra to půjde ale opět nahoru, naměříme až 34.
11: Hit Radio Vysočina.
15: No a my samozřejmě už vyčkáváme náš viják, vy si uložte číslo nové do našeho studia 725 44 38 37. To je to důležité, pokud chcete získat volňásek do multiky na Sinestar a samozřejmě uhádnout dneska hudební ukázku, tedy říct správný název filmu, z jakého byla. Tady posíláme Lost Frequencies.

No jo, Lost Frequencies nám dohrál na Hit Rádiu Vysočina, teď je ten správný moment volat sem k nám do studia na naše nové telefonní číslo 725 44 38 37, protože biják otvíráme za malý okamžik. Tady už jsou Roxette. Hello.

0: Rockset na Hit Rádiu Vysočina, jejich hit Joyride, 16 hodin 10 minut k tomu. Věřte nebo ne, ale jste součástí historického okamžiku, protože náš biják a naše vůbec telefonní číslo sem k nám do studia se změnilo na 725 44 30 38 37. My tady máme novou technologii, takže teď možná uslyšíte něco, co jste nikdy neslyšeli. Biják. Hey, já doufám, že to proběhne všechno v pořádku. Na telefonu bychom měli mít Šárku, která je aktuálně v autě za Přibyslaví. Šárko, slyšíme se, ahoj.
1: Slyšíme, ahoj.
2: Jo.
0: Ahoj, je tam Šárka.
2: Šáry, ahoj, to jsme rádi.
0: My jsme se normálně shodli na tom, že my jsme tady spocený, chce se nám na záchod, a Šárka říkala, já už sedím v autě asi hodinu, taky jsem spocená, taky se mi chce na záchod.
2: Jsme na tom stejně, to je dobře.
0: Hele, jaký jsou cesty, Šárko?
1: Výborný.
0: Dobrý.
1: Tak výborný. Já úplně mi jedno, že je provoz, oni, že jedu domů.
2: Jo, tak to jo.
0: Po práci, jo.
1: Po práci, ano.
0: Po práci.
1: A zítra dovolená,
2: takže
1: úžasný.
2: Yeah. Jo, tak to se někdo má.
0: To je pěkný. No tak Šárko, pojďme to nezdržovat. Lupen do multiky na Sinestar ve hře, máme tady hudební ukázku, seš ready?
2: Tak teď přijde další zkouška.
0: Seš, tak jo, tak tady to je.
1: Tak určitě.

0: to je boží, co?
1: A ten, kdo se správně kouká, uvidí, co krásně.
0: No tak jo. Tak, hudební ukázka zazněla.
2: Je to Honza Málem Králem?
0: Honza Málem Králem Korn. Hmm. Nám stačil název filmu.
3: Hezky. Jsme to měli i s hlavní hvězdou.
0: Ale Šárka se musí předvíst. No ne, je to správně, Šárko. Ano, Honza Málem Králem. Velká gratulace. Lupen je tvůj.
2: Wow, super.
3: Čáry rozhodně zaslouženě.
2: Je?
0: Zaslouženě a zaslouženě.
2: Fakt se mě potěšili.
0: No tak to máme radost, že máš radost a já mám ještě větší radost, že to celý jako funguje.
3: Já
0: totiž mám z toho radost, jo, protože já jsem to tady tak jako různě šteloval a jako nastavoval, tak jsem rád, že jsme se slyšeli a že teď všichni ostatní nás slyšejte.
3: Jo, Šárka vlastně byla historicky první, kdo nám sem přes tohle telefonní číslo volal a je ve vysílání, takže díky Šáry, že to byla právě ty a že jsme to s tebou mohli zkusit a za to máš od nás ten Lupen do kina.
0: Taky.
2: Díky.
0: Šárko, tak nám ještě vydrž na tom telefonu, to nepokládej, doladíme detaily, měj se jinak krásně užívej čtvrteční odpoledne. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Taky zdravím, ahoj.
0: No tak vidíte, dneska úspěšné v našem bijáku se vším všudy, někam to zaklepa, doufám, že v tom budeme pokračovat. Zítra hrajeme o další Lupen, opět po 16. hodině. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Jednomu z vás dneska pošleme 2000 přímo na účet na to, abyste si mohli dotankovat nebo natankovat celou svoji plnou nádrž. Stačí nám poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Jak vám to jede? A můžete klidně dát vědět, že vám to jede naprosto úžasně a bez komplikací, anebo že jsou někde nějaké komplikace. Jede? A můžete klidně dát vědět, že vám to jede naprosto úžasně a bez komplikací, anebo že jsou někde nějaké komplikace. Hlásí se takhle řidič Mirek.
2: Ahoj, tady řidič Mirek.

0: Směrem na Brno.
1: Šťastnou cestu.
2: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. Z Hitrádie Vysočina.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Ahoj, tady Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země. Zveme vás pátek 26. června do Café Saborsky v Jihlavě, kde představíme moji novou dezertní sérii. Po celý den vás čeká meet and greet a od 15 hodin představení dezertu s pozvanými hosty. Ochutnáte mezi prvními? Těším se na vás.
9: Café Saborsky, Komenského 11 Jihlava. Více na saborsky.cz/Eliška.
10: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

www.wave.cz. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Rexa I'm Good na Hit Rádiu Vysočina. 16 hodin 28 minut k tomu, to je čas. Čas zahrát si prosím pěkně Miraj. Miraj vystoupí příští týden v pátek 3.7. na Vysočina Festu. To znamená, že právě Miraj a její hit Cesta z města jsou právě jedna z hvězd. Tak volej

0: možná jste teď na cestě z města, posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle jsou Miraj a jedna z hvězd Vysočina Festu příštího týdne.
1: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Hit Radio Vysočina.
0: Neskutečně nabitý line-up nás příští týden čeká od 2. do 4. července na Letňáku v Jihlavě. Bude to mega a nejvíc. A mega a nejvíc si to užije taky Erika, kterou zdravíme právě teď v našem éteru. Hezké odpoledne, Eriko, ještě jednou ahoj.
2: Konečně jsem se dovolala, dobrý den.
3: Eriko, ahoj, zdravím tě. Prosím tě, s kým vyrazíš, když si získala tady ten celofestivalový lupen na Vysočina Fest?
2: Určitě bych vyrazila se svojí milovanou sestřičkou, která má dneska narozeniny.
0: Nekecej, se ségra má narozeniny, jo?
3: Je, to je
0: jasný. Hrděl, přejeme všechno nejlepší. No tak hele, jako pokud si troufám říct, tak to bude jako legendární oslava narozenin, viď?
2: Ano, určitě jo.
0: A kolik je ještě tak jako pro kontrolu?
2: Dneska jim si 14.
0: Jo, tak.
3: To je hezký, no, to už je může. Pěkný, jo.
0: Sice samozřejmě na nějakým nealku, ale i tak si myslím, že si to jako člověk jako neskutečně užije. Eriko, prosím tě, poslední otázka, na koho se ty nejvíc těšíš v rámci toho line-upu, jestli jsi do něj koukala?
2: Nejvíc se těšíme na Patrika, PTK a potom na Sofiana.
0: No jo, PTKčko a Sofiana.
3: Holky mají jasno, hele, dva lupeny jsou vaše, vy si to krásně užijte a pozdravuj hlavně ségru, že jí přejeme všechno nejlepší.
2: Krásně moc vám děkuju.
0: Nemáš vůbec za co, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
0: No tak vidíte, další dva celofestivalový lupeny udělali radost na Vysočina Fest. My se tam samozřejmě vidíme příští týden, budeme tam mít naše mobilní studio, náš promotým, naší chill out zónu. Celým Vysočina Festem vás provedou Markéta Zušťáková a Milan Řezníček, takže opravdu si to tam užijeme. Snad i to počasí nám dopřeje, že nebude ani vedro, ani zima, ani déšť. No tak je to přece jenom příští týden. No a zítra samozřejmě ve hře další lupeny, tak hledejte hvězdy našeho Vysočina Festu.
1: Na Vysočina Fest z Hit Radio Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: Disturbed na Hit Rádiu Vysočina. No my tady s Market koukáme na ty teploměry, monitorujeme tu situaci a čím více budeme blížit tomu víkendu, věřím tomu, že každý z nás bude koukat na ten teploměr, protože všichni tak nějak jako cítíme, že nám pěkně ten nahoře zatopí pod kotlem. Tak Petrovice na Třebícku hlásí 31,5 stupně, Opatov 31,8, koukám, jestli tady je něco víc, ano, je tady víc, Telč 32,8.
1: Já naopak hledám míň, kde je teda, jo. Tak tam asi nejmíň je stále v Nové Cerekvi, nebo u Nové Cerekve 28,6 stupňů, ale jinak je to opravdu kolem těch třicítek, no.
0: Pojďme, ano, pojďme hledat, kde
1: je
0: máte nejchladněji. Pošlete
1: kam
0: nám
1: fotku. Se, já to ještě tady mám, dívej, chladnější, ještě Nový Rychnov 28,4.
0: Jo, a pak Antarktida, tady koukám teď minus 36.
1: No
0: jo.
1: To ne, to už zase je moc, Marku.
0: Za chvilku gala.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Hustákovycesty.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Orea Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Rádio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Skupina Krištof a Dominik Aládža na Hitrádiu Vysočina, jejich půlnoční hřích. Za chvilku 17. hodina, blíží se zprávy, taky pohled na silnice a klidně pošlete hlasovku, protože po 17. hodině budeme jednomu z vás nadělovat tu plnou nádrž úplně zdarma. Tak posílejte hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37, jak se vám jede. A my posíláme další hity. Tady už je pohodovka.

0: Enrique Iglesias na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1, teď se mi to vyplo, už to svítí, se náhrazově ve směru na Brno tvoří kolona, aktuálně mezi kilometry 176 až 178. A připomínáme, že i dnes budeme nadělovat plnou nádrž zdarma, a to za vaše dopravní hlasovky. Tak kdo chce tankovat zadarmo, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
9: Máme 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. V systému Drost aktuálně nejsou zaregistrovaní Češi ve Venezuele. Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením, které zemi zasáhlo v noci na dnešek, neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku rezortu zahraničí ani na zastupitelský úřad. Zemětřesení si vyžádalo desítky obětí a stovky zraněných. Zítra oficiálně končí letošní školní rok. Pro vysvědčení si půjde asi 1,5 milionu školáků. Zhruba 30 základních a středních škol pak ale požádalo naopak o prodloužení školního roku. Nejčastěji z důvodu předem plánovaných akcí. Školní rok tak pro ně skončí až příští týden v úterý 30. června. Česko o víkendu čekají extrémní teploty. V neděli by dokonce mohl padnout i absolutní český rekord. Skoro 40,5 stupně Celsia. Lidé si na to dokonce mohou i vsadit. Jak říká mluvčí sázkové kanceláře Šance Markéta Světlíková.
10: Pro stanici Praha Clementinum jsme stanovili hranici na 39,1 stupně Celsia. Na to, že jí teplota v neděli 28. června a nedosáhne, je vypsaný kurz 1,70:1 a že tato teplota padne, má kurz 2:1.
9: Výsledná maxima budou podle meteorologů záviset mimo jiné i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Čeští hokejbalisté na světovém šampionátu v Ostravě jednoznačně ovládli skupinu A. Vyhráli i poslední zápas, když porazili Spojené státy 1-0. V pátečním čtvrtfinále naši narazí na tým Velké Británie. A nejlepší pozici skupiny dnes budou hájit i Češky, které od čtvrt na sedm nastoupí proti Britkám.
1: V noci by teplota na Vysočině měla spadnout na 20, v údolích na 15 stupňů, tak možná si udělat pelíšek někde v údolí. Zítra se pak teplota vyšplhá až ke 34 a víkend, no tak ten bude pekelný. Sobota do 36, v neděli až 38 stupňů. Čerti a čertice se určitě radují, ty mají peklo rádi.
7: Hit Rádio Vysočina.
11: Já už to ani neposlouchám. Jako to je 38, 40, 41.
1: To už je jak s věkem, ty jo.
11: Markéce, loučí, měj se krásně a běž se upíct.
1: Užijte si to léto. Ahoj.
11: Ahoj. A my posíláme další hity Kamráta nebo Natalie Imbruglia právě teď v 17 hodin a 4 minutky. K tomu přejeme hezký čtvrtek.

Kamrad na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut k tomu. Pokud zabrousíte na meteorologický portál, tak zjistíte, že ta mapa České republiky se začíná velmi zajímavě vybarvovat, tedy hlavně do té syté rudé barvy. Výstraha tedy před velmi, velmi vysokými teplotami v platnosti hlavně na víkend, kdy v neděli možná padne i absolutní rekord, ten je 40,4 stupně Celsia. A oni už na to normálně i bookmakeri vypsali kurz 1,44 ku 1, že opravdu to vedro padne a že ten rekord hlavně jako padne. No tak jsem jako zvědavej. Ne, že bych jako na to chtěl sázet, spíš bych byl radši, kdyby v tomhle případě jsme jako prohráli a neklaplo to, no. No tak samozřejmě s vedrem takhle nic nenaděláme, ale s čím něco naděláme, tak ideálně si prostě naordinovat ten víkend volný. To ještě se dá zařídit a řekněte šéfovi, že potřebujete prostě omluvenku. Tenhle víkend nemakat. My posíláme další, ty snad už teď máte taky po práci, tady už je Verona.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Každý všední den potvrzujeme a připomínáme vám, nadělujeme plnou nádrž zcela gratis. Tedy stačí nám poslat hlasovku o tom, jak se vám jede na cestách po Vysočině, jestli dobře nebo špatně, kde to stojí, kde se jede úplně plynule. A jedna z těch hlasovek každý všední den získá takhle 17-20 plnou nádrž. A dneska jednoznačně si to zaslouží řidič Karel, protože ten poslal tuhle hlasovku.
2: Od rána mě bolej záda, tři ty někdy už mám píchlou, tak teď už se jede dobře. Nikde žádný kolonky, paráda.
1: Vidíte, no tak Karlovi přejeme, ať to nebolí, dostává od nás takový bolestný, posíláme dvojku na účet na to, aby si natankoval, aby zase mohl případně vyrazit někam jinam než za doktorem. Tak velká gratulace, my samozřejmě pokračujeme dál, zítra nadělíme tu vůbec poslední plnou nádrž, tak rozhodně se hodí uložit se číslo na náš WhatsApp 725 44 38 37.
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
3: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
0: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na vzvozíky.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
6: Hrdý Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a

0: do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
3: Dej
1: si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s

svým na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. No, blíží se 18. hodina a těšíme se na ní, protože opět to bude největší dávka hitů let 80., 90. a milénia. Hit Rádio Klasik až do 21. hodiny a Michal Pospíchal tentokrát bude servírovat právě ten topový playlist, tak se tady pojďme podívat, co tady má připraveného. Já tady vidím třeba Eurythmics, prostě to je hit, který taky jsem dlouho neslyšel. Bude Jan Kalousek, bude taky Mr. Big, Robbie Williams, mimochodem ten vystoupí letos v Bratislavě, tak i nad tím třeba můžeme zapřemýšlet. No každopádně jeden takový topový devadesátkový hit si dáme i právě teď. Tohle už je taneční melodie, kterou každý, kdo v devadesátkách nebo na přelomu milénia někam chodil, tak ví, o co se jedná. To je Alice DJ právě teď.

0: dovolených je tady a to byl Xindo X a jeho hit Dovolená, 17 hodin 40 minut k tomu. No tak opatrně stále na silnicích, teď aktuálně na trase z Havlíčku a Brodu na Čáslav za Golčovým Jeníkovem, stojí tam porouchané nákladní auto, tak tam počítejte se zdržením. No tak hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv pošlete nám info hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37, pošleme to dál. Sunrise Avenue nebo Raša už za chvilku.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
10: Kapely Činasky. Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
9: Vysočina Fest.
10: Největší multižánrový festival našeho kraje.
9: A vy budete u toho.
10: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Sevenu nám dohrávají na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut, přesně 18 hodin. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte čtvrtečního večera. No a zítra společně odstartujeme v 15 hodin víkend. Tady už Black Eyed Peas, ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme omezení na hlavním tahu Jihlava Znojmo v Rančířově. Projedete pouze Kyvadlově na semafory a zcela neprůjezdná je silnice i na Pelřimovsku v Humpolci v Hálkově ulici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
1: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rudíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
0: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na silnicích. Poprvé budou zvýšené kontroly zítra a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Častou příčinou nehody je nevěnování se řízení, ale i další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
6: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod. Opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim.
5: V rámci dopravně bezpečnostní akce se policie zaměří především na hlavní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Více jak polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Jihoamerická země odpoledne přijala nabídku z Česka. Oblast západně od Caracasu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se desítky budov a zemřelo nejméně 164 lidí. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: V noci bude jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích bude místy kolem 13, zítra čekáme jasnou, místy přechodně až polojasnou oblohu, v maximech naměříme 32 až 37 stupňů.
7: 18. hodina odbyla, znamená to, že i ve čtvrtek večer startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal.

Tohle jsou Eurythmics a singlovka Sweet Dreams, která nás vrátila zpátky do roku 1983. Tehdy se tahle věc objevila na desce, která se jmenovala Sweet Dreams Are Made of This a napsali Annie Leno a Dave Stewart. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, 10 minut po 18. Přejeme pohodový čtvrtek, hezky parný čtvrtek, letní, no ale to jsme si vlastně celou zimu přáli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát tradičně až do 21. večerní. Opět jsme brouzdali naším hudebním archivem a občas jsme pro vás hledali ty největší klenoty. Tak za chvilku James, Sit Down. Teď každopádně trochu české muziky. Nebudeme cestovat daleko, protože i v našich končinách vznikaly fantastické písně. Hvězdy se mění. Tak to je skladba, kterou už jste určitě poznali. Zpívá Honza Kalousek.

0: Tohle je pohodová věc, možná pro někoho z vás teď na odchod, na odjezd z práce, sit down. Záležitost, která nám nechyběla v playlistu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Z toho dalšího hudebního mixu nachystaná třeba partička Bananarama, Venus, velký hit, taky Sparks, When Do I Get To Sign My Way, a nebo do třetice s líbím Enigmu. To je producentský projekt, má na triku celou řadu známých globálně úspěšných hitů. No a my si budeme hrát singlovku Sadness, která má hned tři části, my si dáme tu part 1. Tak i takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio. Hrajeme vám pro lepší náladu, tak užívejte čtvrtek 25. června.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě. Přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Ahoj, tady Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země. Zveme vás pátek 26. června do Café Savorsky v Jihlavě, kde představíme moji novou dezertní sérii. Po celý den vás čeká meet and greet a od 15 hodin představení dezertu s pozvanými hosty. Ochutnáte mezi prvními? Těším se na vás.
11: Café Savorsky, Komenského 11. Jihlava. Více na savorsky.cz/Eliška.
12: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
13: Hele, co City Park?
12: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
13: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
12: Hmm, to je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
13: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
14: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Další věc, kterou jsme slibovali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, vracíme se na taneční parkety, zažíváme chvíle nostalgie. No a teď si dáme stálici českých hudebních festivalů a městských slavností. Tak věřím, že v mnoha městech po celé České republice bude letos šance slyšet interpretku, kterou už jste možná poznali. Píseň se jmenuje Večírek za koncem. No a ta zpěvačka, to je Anna K. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti.
1: Each

0: Tohle jsou legendární rockseťáci. Že jsme se trošku ochladili na sever, do Švédska, odkud pochází. Dobrou zprávou je, že rockset se vrátili zpátky na hudební scénu, po té pauze, s novou zpěvačkou, pochopitelně. Deluxe je záležitost, kterou jsme si ale poslechli v originálním znění. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Plný skutečných klasických hitů 80-ky, 90-ky, ty nejlepší pecky milénia, to vám hrajeme až do 21. večerní. A těšit se můžete taky na tuhle party partičku Unique 2. Break my stride. Taky to pro vás máme připravené do příštích minut. Taky Bahaman, Bullet Dogs Out. Třeba i na to se do konce hodiny můžete těšit.
1: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Sindel X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
4: to jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hodně energická věc, Republika Ready to Go. Tak ta nás dovezla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší v minulosti vám budeme hrát i v příští hodině, tedy už za chvilku.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Tento týden otevíráme první část centrálního dopravního terminálu Jihlava. Už tady zastavují vlaky a začnou sem zajíždět trolejbusy. Hned vedle je nové parkoviště P+R, vede sem nová Evropská ulice, přibyly chodníky, cyklopruhy, lavičky nebo víc zeleně. Dominantou je nová nádražní budova. V rámci druhé etapy se má stavět jihlavské autobusové nádraží nebo silnice směřující na Jiráskovu ulici.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
0: Slibovali jsme a sliby plníme, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Five Ish, tak tohle byl hit, na který jsme rádi vzpomínali. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80. a 90. hity raného milénia máme v krvi. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. A pokračovat budeme dívčí partou, která poblouznila celý svět. Sugar Babes. Jedna z nejúspěšnějších britských skupin hudební historie stojí za pořádnou nadílkou hitu. Push the button, About You Now, Round Round. No, mohl bych pokračovat skoro do nekonečna. My si dneska dáme hitovku Too Lost in You.

0: Katné Joe, tak tohle byla paráda. Energii nadupaná záležitost, která nám připomíná, že páteček už klepe na dveře. Stejně jako další hity hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Z těch nejbližších fantastická věc Pet Shop Boys, Always on my mind, nebo Madonna. Ta se nám připomene s písničkou What it feels like for a girl. Taky takové budou ty nejbližší minuty na Hit Radio. Užívejte hezký letní čtvrtek. Hit
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Těšíš se na víkend?
13: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
12: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
13: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
12: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz.
14: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Další fantastická věc, ani tohle nesmí chybět na žádné pořádné retro party. Fun Factory, Do I Did It. Kromě téhle skladby má německá taneční skupina Fun Factory na triku taky spoustu dalších hitů. Možná si na první dobrou vybavíte třeba I Wanna Be With You nebo Celebration. Na Hit Radio skutečně hrajeme hit za hitem. Až do 21. večerní, navíc jenom to nejlepší z 80., 90. a milenia, cestujeme napříč roky, žánry, ale i jazyky. Teď to bude slovensky, zpívá Jana Kirchner.

môže povedať. Veď všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.

0: Americanos, za tímhle hitem nestojí nikdo jiný než Holly Johnson. Ladíte Hit Radio. Pěkný čtvrteční večer přejeme, pěkně letní s tou nejlepší muzikou posledních 30 let. V příštích minutách to bude na Hit Radio pořádná romantiárna. Jojo, na tuhle strunu nám zadrnkají legendární Three Doors Down, Here Without You. Její hit číslo 1, který si rozhodně místo v našem playlistu zaslouží. Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
4: Kapely Činasky.
5: My máme rádi víru.
4: Miraj. Lucie. Divoký byl, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
3: Vysočina Fest.
4: Největší multižánrový festival našeho kraje.
3: A vy budete u toho.
4: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
6: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
5: Náplně hned. Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.

0: Right in the Night, to je velká klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v tom nejlepším mixu 80., 90. a milenia. Tohle jsou Everything But Girl s legendární písničkou Missin. To, aby byl váš letní čtvrtek ještě hezčí. Tohle skvělou hudební vzpomínku doplní třeba ještě skupina No Name. Hit Radio.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Hustá.

0: Gun I Feel For You. Tohle je čtvrteční Hit Radio. Krajíme poslední minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do konce hodiny ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak pojďme rychle na to, ať toho stihneme co nejvíc. Třeba Sarah Connor nebo Pretenders. Může být. Třeba i tohle vám už za chvilku pošleme pro lepší náladu. Tak užívejte čtvrteční večer. Hit Radio.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
1: Hustákovy.

0: Tak tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra. To nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa a Good Boy singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskulevně.cz. Náplně hned.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš,

peklo k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti

0: Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tabletu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.